Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

take her back to the bar girl one time. Let's go! Maximum 3 muziky.

Grieheb Glockenbach, Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2, držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Okay.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Pane Solci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Posloucháte Evropu 2. Máme pátek 6.01 na hodinách a Káťa Podraská přináší čerstvé zprávy.
1: Krásné dobré ráno. Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce úředně uzavřeli sňatek ještě před svatebními oslavami v Madison Square Garden, které mají vyvrcholit dnes večer amerického času. Americká média informovala, že pár oslaví svatbu dnes s tisícovkou hostů. Už včera ale uspořádal komornější akci pro stovku lidí. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Uvedla to podle světových agentur včera večer prozatímní prezidentka Rodriguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Otřesy zcela zničily 189 domů. Pohřešováno je několik desítek tisíc lidí. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Vydat se můžete na dvouhodinovou plavbu, která je dlouhá skoro 30 kilometrů. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin středoevropského času v Dallasu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, se dejte aktuálně na D7 ve směru ze Slaného do Prahy. Na 10. kilometru stojí odstavený kamion. Zasahuje do pravého jízdního pruhu tak opatrně, no a nebezpečnou překážku máme hlášenou

0: stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už startuje ráno na Evropě 2 s Kubou Štěpánem.
1: No, je to takový jako pozvolnější start, přiznávám. Speciálně první prázdninový týden budeme mít dneškem za sebou, co všechno bychom měli během léta stihnout a doslova i prožít, aby prázdniny byly kompletní a úplné. I o tom dáme řeč na Evropě 2. Evropa 2.

0: 6.19. aktuální čas, posloucháte páteční Evropu 2. Léto nemusí mít doslova exotickou adresu, aby za to stálo. Jasně, Maldivy vypadají na fotkách dobře, ale někdy se nejvíc zapíšou úplně jiné a hlavně malé věci. Noční koupání, letní kino, výlet vlakem, zmrzlina místo oběda, piknik v parku, první ranní káva venku, případně festival, grilování, večer bez plánu nebo návrat na místo, kde jsme byli samozřejmě třeba v dětství. Právě podobné letní seznamy zážitku teď hodně frčí. Nejde o to odškrtávat si, co všechno stihneme během července a srpna. Nemusí to vypadat vyloženě jako pracovní tabulka, ale trochu bychom si to měli pohlídat, protože když se všechno nechá v uvozovkách na někdy, z leta nakonec zůstane jen pár fotek v mobilu, jeden ztracený ručník a pocit, že se zase mělo víc zažít. Možná tady stačí jednoduchý plán aspoň jednou udělat něco, co nemá velký smysl, ale má dokonalou atmosféru, protože právě v takových drobných letních plánech se často stane to, na co pak člověk vzpomíná úplně nejvíc. Ne velká dovolená, ne dokonalý itinerář, ale večer, který začal nevinně zmrzlinou a skončil třeba tím, že se nikomu nechtělo domů. Hezké ráno přeju, tady je Baše, Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od dvou kusů za 149,90 za kus pouze v pátek. A Kokolíno Gel Van Der Vosch 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bez bezpečně, nejen na princezny.
13: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
14: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Europa 2 vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: kde to stojí.
1: Kaťo, jaká je situace na cestách v 6.34?
2: No, už toho tady máme docela dost. Bouralo se na D2 z Bratislavy do Brna. Na 22. kilometru havaroval kamion, zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu, tak opatrně. Pozor taky na D10 na trase Praha-Turnov. Na 24. kilometru stojí v zatáčce odstavený nákladák, je to špatně vidět. No a zdržet se můžete na D7 na příjezdu do Prahy. U letiště je zúžení, kolona je aktuálně od Středokluk a zdrží vás to asi na 10 minut.
1: Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přejeme. My jsme Evropa 2.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Pozor, vyplouváme!
8: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeplil mi postel.
0: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
0: Na Evropě 2.
12: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: na Evropě 2 v 6.49 Shabuzi se singlem Born to Die, ochutnávka z jeho nového alba, které má dorazit na konci měsíce. Název zní na páteční ráno možná trochu dramaticky, ale ono to vlastně sedí. Born to Die není vyloženě smutná skladba, spíš připomínka, že život není nekonečný a proto má smysl si ho občas užít bez velkého přemýšlení, což je v pátek ráno informace, se kterou se pracuje o poznání lépe než pondělí, že? Takže jestli dneska někdo jede v režimu, ještě pár hodin jsem volný, Shabuzi k tomu dodává lehce vesternový soundtrack. A my k tomu na dvojice dodáváme tolik, že pátek je jediný den v týdnu, kdy i název Born to Die zní skoro optimisticky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ladíte páteční Evropu 2, 8. hodina je za dveřmi. Káťa Podraská připravila aktuální zprávy a bere si slovo.
1: Krásné ráno, dnes startuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Největší světové hvězdy v čele s Dustinem Hoffmanem dorazily do lázeňského města už včera. Zahájení festivalu propukne dnes v 16 hodin. Evropu rozdělí ostrý kontrast počasí. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. A teď už Lucka.
2: Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo opravu silnice přes obec Držková na Zlínsku. Řidiči ji využívají k cestám ze Zlína a okolí do Hostýnských vrchů. Stavební práce spojené s dopravním omezením začaly loni v květnu. Silničáři opravili úsek v obci dlouhý zhruba 900 metrů za více jak 15,5 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Nejúspěšnější česká sportovkyně v historii zimních olympijských her Martina Sáblíková překvapila po ukončení kariéry fanoušky radostnou novinou z osobního života. 39-letá bývalá rychlobruslařka zveřejnila na Instagramu fotografii ze svatby se svou dlouholetou partnerkou a reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou. Gratulujeme.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D2 z Bratislavy do Brna. Na 22. kilometru havaroval kamion, zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu, tak opatrně. Pozor taky na D10 na trase Praha-Turnov. Na 24. kilometru stojí v zatáčce odstavený nákladák, je to špatně vidět. No a zdržet se můžete na D7 na příjezdu do Prahy. U letiště zúžení kolona je aktuálně od Středokluh a zdrží vás to asi na 10 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude převážně polojasno, přechodně oblačno, v jihovýchodní polovině území ráno oblačno až zataženo, ojediněle s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Kolik letních plánů si člověk může odložit na příště, než zjistí, že je najednou konec srpna? No, prázdniny umí mizet překvapivě rychle. Felix je na Kaskádou nebo One Republic, nabízím do dalších minut. Tak držte vlnu, Evropa 2.
3: Evropa 2.

Hezké páteční ráno s Evropou 2 je 7.20. Na začátku července má léto obrovské sebevědomí. Vypadá to, že se do něj vejde úplně všechno, možná se do něj vejdeš víc. Dovolená, výlety, koupání, grilování, večery venku, odpočinek i všechny ty plány, které se slibujeme minimálně už od jara. Jenže prázdniny umí mizet hrozně nenápadně. Jeden víkend i venku jako v ohni, v další víkend proprší, další se něco nestihne, pak přijde pár pracovních povinností, odložený výlet, věta tak příště a najednou je září za rohem. Podle průzkumu mezi rodiči má 91% z nich pocit, že s tím, jak děti rostou, čas běží rychleji. A 66% říká, že jeden rok jim někdy připadá jako roky dva. Možná je to docela dobré varování, že léto se nemá nechávat v uvozovkách na potom. Nemusí být dokonalé, drahé ani naplánované do poslední minuty. Někdy stačí vyrazit hned, dát si drink, sednout si večer, nebo si prostě udělat výlet, který neustále odkládáme, protože léto neutíká. Ono jen těžší mizí pokaždé, když si řekneme, že to prostě necháme na příští víkend. Evropa 2.

0: Steele, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, Lufascoy, and you can head over to Europa, yeah.
2: Nastav uši hviezda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, the best.
2: Evropa 2.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
10: Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: Tak v pátek ráno sledujeme dopravní situaci, která vypadá jak, Káťo?
2: No, ucpaná je aktuálně D1 u Brna ve směru od Prahy od kilometru 178 exit Ostrovačice. Osobním autem do kolony vjedete u Kývalky a zdrží vás to asi na půl hodiny. Komplikace pak hlásí taky D7 na příjezdu do Prahy od Slaného na 10 minut, a to před letištěm.
1: Děkujeme. Já jsem se teďka tady jenom zamyslel.
2: Takhle, není zač. Jsem vždycky k dispozici.
1: Když nebudu náhodou vědět, tak je důležitý, seš tady, a to je pro mě úplně stěžejní. Hezké ráno.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtá. Křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Evropa 2.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: uších. Máte prázdninové ráno na Evropě 2, je 7.47. Řekněme si zcela otevřeně, že léto bez mobilu zní hezky. Vypnout notifikace, neřešit zprávy, nefotit každou limonádu, na chvilku prostě jenom být venku, u vody, na výletě nebo večer s lidmi, kteří sedí přímo naproti nám a ne někde v chatu. Jenže realita bývá trochu jiná. V Německu prý jen 10% lidí na dovolené opravdu výrazně vypne používání nebo přestane používat mobilní zařízení. Naopak ve Velké Británii čím dál víc lidí plánuje offline zážitky nebo i digitální detoxy, což je samozřejmě pěkný, jen se ukazuje, že odložit mobil bývá někdy těžší, než třeba najít volné místo u vody, že? No, všichni chtějí být víc tady a teď. Ale první věc, kterou u západu slunce vytáhneme, je zase ten mobil. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Evropa 2.

0: 8.01 je aktuální čas. Posloucháte prázdninové ráno Evropy 2 a čerstvé zprávy připravila Káťa Podraská.
1: Krásné dobré ráno. O víkendu by měly být opatrní řidiči u Brna, kde se přestavuje křižovatka dálnic D1 a D2. Budou nutné noční uzavírky na D2 a bude omezen také provoz na sousední velmi frekventované cyklostezce u řeky Svratky, která je na trase Brno-Vídeň. Jde o jeden z největších projektů svého druhu v Česku. Křížením denně projede až 80 tisíc aut. V rámci hloubení nové linky pražského metra D by se její konečná stanice na jižním cípu Prahy mohla přejmenovat z pracovního názvu Depo Písnice na označení Prameny. Rozhodla se tak předminulý týden místopisná komise na magistrátu. Konečné slovo ale bude mít vedení metropole v podobě rady. A teď už Lucka.
2: Moravská Třebová vydala varování před letním nedostatkem doktorů. Město zveřejnilo seznam letních dovolených místních praktiků, ale i odborných ambulancí. Radnice zároveň doporučuje pacientům, aby si včas zajistili potřebné léky. Lékařské zástupy během dovolených jsou určeny především pro řešení akutních zdravotních potíží. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s tajskou kvalifikantkou Savangevovou. V souboji krajenek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je stále D1 u Brna ve směru od Prahy od kilometru 178 exit Ostrovačice. Osobním autem do kolony vjedete u Kývalky a zdrží vás to přibližně na půl hodiny. Komplikace pak hlásí taky D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. Je to tady asi na 10 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Dneska nás čeká převážně polojasno, přechodně oblačno. V jihovýchodní polovině území může být teď ráno oblačno až zataženo ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Dnešní nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
0: Káťo, děkujeme. Europa 2. Europa 2. Stay tuned.

0: 8.21, posloucháte ráno Evropy 2. Kdyby vám na léto nestačila chata, stán nebo apartmán u moře, u Sicílie je teď na prodej rovnou soukromý ostrov. Jmenuje se Santa Maria, leží v laguně Stagnone, a to u západního pobřeží Sicílie, a stojí 15 milionů eur, tedy zhruba 363 milionů korun. Za to dostanete 11 hektarů klidu, luxusní vilu, kapli ze 16. století, k tomu olivový háj a výhled na Marsalu i Trápání. Zní to jako sen? Jen má pár praktických detailů. Elektřinu tam vyrábí generátor, sladká voda se sbírá z deště a kvůli mělkému moři se tam větší jachtou nedostanete. Takže ano, vlastní ostrov ve Středozemním moři může být splněný sen. Jen je dobré počítat s tím, že i za 363 milionů občas řešíte vodu, proud a v neposlední řadě dopravu. Prostě luxusní samota, ale pořád samota. Evropa 2.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Rehab Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Imagine Dragons nechybí u ranního maxima muziky tady u nás na Evropě 2. Střídat je bude například Ray Dalton, teď je 8.34, pojďme zkontrolovat provoz.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Já už hlásím kolony na konci D11 u Jaroměře na Náchodsku, je to tady asi na čtvrt hodiny. Další kolony na D1 ve směru do Brna z Prahy na kilometru 175 vjedete právě do kolony. No a pozor, taky na silnici číslo 43 ze Svitav do Brna za Černou horou. Překáží tady nepojízdný nákladák, bude ho odtahovat odtahovák, tak s tím počítejte.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Evropa 2. 8.

0: Posloucháte Evropu 2, je 8.50. Jsem se tou před chvilkou zamyslel, ano, i k tomu občas dojde, přiznávám, že vlastně už máme za sebou první týden prázdnin. Přitom je teprve 3. července. Ale je to týden, co děti dostali vysvědčení, aktovka letěla kam si z dohledu. Prakticky prázdniny jsou stále před náma. Bejt jsou tací, kteří museli a musí chodit do práce. Ale víkend to 100% jistí a k tomu i den volna. Škoda, že teda o jeden státní svátek jsme přišli, ale co už. S tím stejně nic nenaděláme. Ale postěžovat si můžem, o tom žádná. Já se pro dnešek loučím, Kuťák s váma bude pokračovat během pátečního dopoledne, tak ať se dnešek vydaří a těším se na vás i zítra od 7 ráno. Se mějte krásně a ahoj.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Já jsem Kuťák, posloucháte Evropu 2, konkrétně Maximum muziky a Káťa Podraská přináší zprávy.
2: Je to tak, krásné dobré ráno. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let a poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více. Jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS pro pojišťovnu Unika, tím hlavním nejsou finance. 3/5 rodičů se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek a nepříznivého ekologického vývoje. V New Yorku se usídla OSN upálil muž z Tibetu. Chtěl tak vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. Píše o tom agentura Reuters. A my už teď slovo předáváme Lucce.
3: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Vydat se můžete na dvouhodinovou plavbu, která je dlouhá skoro 30 kilometrů. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2-0. Švýcaři jsou po čtvrté za sebou v osmifinále, ale jeho práh ještě nepřekročili. V úterý od 22 hodin středoevropského času se o postup pokusí znovu, a to ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na konci D11 u Jaroměře na Náchodsku jsou kolony už z dálnice, je to tady asi na čtvrt hodiny. Zdržíte se taky na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona začíná na kilometru 175. No a pozor, taky na silnici číslo 43 ze Svitav do Brna za Černou horou překáží nepojízdný nákladák.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno, přechodně oblačno, v jihovýchodní polovině území ráno oblačno až zataženo, ojedinělé s přeháňkami nebo občasným deštěm. No a nejvyšší dnešní teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už startuje Maximum muziky s Koťákem.
1: No a vy 3. července posloucháte Maximum muziky Evropy 2, svátek má Radomír, no a Maximum muziky otevírá Switch Disco a Declan McKenna.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 20 minut k tomu, svátek má Radomír. No a stále probíhá mistrovství světa ve fotbale a jeden z nejlepších střelců i historicky, nebo historicky jednoznačně, ale i toho letošního šampionátu je Lionel Messi, který dokázal nastřílet už 6 gólů. A těch gólů, těch dává Leo Messi strašně moc. Myslím si, že jeden pořádný gól je i odměna, kterou dostal za 20-vteřinové promo na nového Spidermana, který 31. července míří do českých i světových kin. V této upoutávce, kde Leo Messi vlastně jako kdyby hraje fanouška Spidermana, má v ruce mobilní telefon, který má jako trackovat poslední místo záchytu právě jako kdyby Spidermana. V tomhletom spotu hraje i Tom Holland, pochopitelně Spider-Man a taky Leo Messi. Má to 20 vteřin a odměna argentinského útočníka je 318 milionů korun. Slušný.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: This is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
3: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
1: Evropa 2.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
14: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
1: Zpátky k muzice.

0: Giant Rooks v rámci Maxima muziky Evropy 2 máme 9 hodin 35 minut, k tomu tohle to byl kvalitní rock'n'roll, no a pokud máte rádi kvalitní rock'n'roll, určitě zavítejte na naše stránky evropa2.cz, kde pro vás máme připraven další z rozhovorů s naším, nebál bych se říct, kamarádem, který se říká Youngblood. Je to pár dní zpátky, co ovládl ve Festival Parku 360 v Hradci Králové se svým Bloodfestem, prostě víkend, a bylo to parádní. No a my jsme za ním vyslali Randyho, který s Youngbloodem dělal rozhovor už několikrát, no a tenhle ten rozhovor teďka úplně v plný délce právě najdete na webu evropa2.cz. Mimo jiné tam najdete i články o tom, které se Martin Nečas jako rozhoupal a požádal svoji přítelkyni Niky o ruku, jak moc byl nervózní, a spoustu kvalitního video obsahu, to všechno najdete na jediné stránce evropa2.cz. No a kvalitu Maxima muziky tu vám zase posílám skrze ET. Tak příjemný pátek, přátelé.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Bere. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Pozor, vyplouváme! Vydažte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
6: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Maximum muziky Evropy 2, 3. červenec a Taylor Swift má, dámy a pánové, v tuto chvíli už za sebou, nebo má před sebou krásný manželský život. I partner Travis Keel skutečně se vzali, teďka akorát ta jejich svatba je rozdělena na několik kapitol. Teďka proběhl obřad v tom nejužším kruhu rodinném, takže teď už by tedy měla být Taylor Swift provdána, ale jestli jste nás poslouchali i v minulých dnech, tak víte, že si pro účely této obr svatby, která teďka bude pokračovat, řekněme tou, ne přímo veřejnou částí, ale prostě částí, kam bude pozváno 1000 hostů, tak si pronajala se svým manželem v tuto chvíli Madison Square Garden v New Yorku, což je obrovská basketbalová, myslím si, že snad i hokejová hala. Je to jako dost velký, takže tam to bude na sektory, já nevím, prostě rodina nevěsty bude mít jeden skybox, rodina ženicha bude mít druhý skybox. 1000 hostů, přátelé, jako velká věc. Údajně tvrdí se taky, že pár oznámil, že v rámci svatby, která bude teďka trvat ještě několik dní, rozdá přibližně 26 milionů dolarů na charitativní účely, charitativním organizacím. Zároveň každý jeden z hostů bude muset podepsat před vstupem na tu svatební party takzvaný NDAčko. To se podepisuje, když prostě potřebujete, aby někdo jako nevyzradil nějaký jako citlivý informace. Takže nemůžete mít ani mobilní telefon a ještě musíte podepsat NDAčko, že já nevím, nebudete vypouštět nějaký zákulisní informace. Ono jako stejně něco praskne, tak uvidíme, co to bude. Třeba nám to trošku poodhalí Káťa Podrazka ve zprávách, které jsou na pořadu dne v 10 hodin tady na Evropě 2. Do té doby ale stihneme ještě trochu maxima muziky Evropy 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: No a my vám 2 minutky po 10. hodině přinášíme zprávy v podání Káti Podrazké. Pojďme na ně.
2: Krásné dopoledne. V Nizozemsku se narodila jednovaječná čtyřčata početá bez umělého oplodnění. Jde o mimořádně vzácný případ. Pravděpodobnost takového porodu je asi 1:11 milionům. Chlapečci se narodili předčasně a jsou v péči lékařů. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Uvedla to podle světových agentur včera večer prozatímní prezidentka Rodriguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Otřesy zcela zničily 189 domů. Pohřešováno je několik desítek tisíc lidí. A my už teď zamíříme do regionu.
3: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Vydat se můžete na 2hodinovou plavbu, která je dlouhá skoro 30 kilometrů. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21. hodin. Středoevropského času v Dallasu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrně jeďte na D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Mezi 53. a 55. kilometrem je omezení. V Praze je pak silný provoz na příjezdech k letišti. Ve směru od Slaného je tam zúžení. Kolona od Středokluk vás zdrží asi na 15 minut. No a v opačném směru vjedete do kolony už v Evropské ulici.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno, jenom přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už pokračuje maximum muziky s Koťákem.
1: Já vám popíšu jeden traumatizující zážitek. Ano, jedná se o muzikál a je to peklo. Tak za chvilinku. Evropa 2.

Miley Cyrus v rámci Maxima muziky Evropy 2. Máme 10 hodin a 15 minut k tomu. Mě by zajímalo, když se vás takhle zeptám do placu, jestli máte rádi muzikálové filmy. Já teda nejsem velký fanda muzikálu, i když třeba vím, že v Americe to má obrovskou jako kulturu, tam se dělají prostě vánoční taneční filmy a letní taneční filmy a já teda snad asi výjima Greatest Showmana jsem žádný muzikál nedokázal docenit a tak se předem omlouvám, že teďka se pouštím na velmi tenkej led. Přátelé, já jsem si včera pustil Mamma Mia. To je jako muzikál na motivy písniček švédské kapely ABBA, to je prostě legenda, tady není jako o čem. No a zápletka je velmi jednoduchá, hraje tam fantastická sestava herců. Představte si Meryl Streep, Amandu Seyfried jako její dceru, Pierce Brosnan a ježišmarja, teďka nechci kecat, jo, Colin Firth a Stellan Skarsgård, tam hrajou jakoby tři potenciální tatínky této herečky, jo. A já teda musím říct, přátelé, to je tak strašně špatný film. Já teďka koukám na hodnocení, on nemá zas tak špatný hodnocení, ale teda vidět tuto vysokou hereckou kvalitu, jak tam tak nějak jako skotačí, mě teda úplně jako neuchvátilo. Nechci se nikoho dotknout. Mám k tomu zajímavost, protože právě Amanda Seyfried zmiňovala, že v průběhu tohoto snímku všichni herci, kteří tam pravděpodobně jeli na dobře placenou dovolenou, tak mezi jednotlivýma scénama neustále pili alkohol. A když tohle to víte a podíváte se na to, tak si uvědomíte, že opravdu to v některých scénách dává smysl. Ti herci v tomto muzikálu Mamma Mia opravdu vypadají dost opilí a to včetně prostě ikony a nejlepší herečky historie, pravděpodobně Meryl Streep. Tak jestli se chcete dobře pobavit, svědomím toho, že víte, že herci byli na place opilí, tak si tu Mamma Mia dejte, ale na vlastní nebezpečí. A tohle to už je single Do You See, to je další část Maxima muziky Evropy 2. Tak příjemný poslech.

0: Espresso a Zara Larsson na Evropě 2, máme 10 hodin 22 minut k tomu. Vypadá to, statistiky to potvrzují, přátelé, generace Z už vůbec nepije alkohol. Je to tak. Prostě mladí lidé už se dneska nebaví za pomoci alkoholu. Když se na to podíváme průřezově, jo, tak normálně boomři, tam se pilo ještě hodně. Potom generace X, tam to trošičku kleslo. Mileniálové to naštěstí ještě dokázali vytáhnout na nějaký normální příčky, ale mezi mileniály a generací Z je, přátelé, tady vidím takovou jako kdyby statistiku, ale tam třeba jako 20 miliard dolarů prostě propad, jako v procenty vyjádřeno třeba o 90% nám to normálně jako propadalo. Jestli se nepletu, tak dneska máme 3. července, což znamená, že zítra je v Americe 4. července a to se ve Spojených státech normálně prodá 5% spotřeba piva v rámci celoročního srovnání. Za jeden jediný den, tak uvidíme, jestli to třeba zítra američtí mladíci rozjedou. Pochopitelně my tohleto chválíme, zdravý životní styl, běhat, prostě psychická, mentální pohoda, to je to správný a k tomu vám pochopitelně dopomůže taky maximum muziky Evropy 2 a to pokračuje už teďka.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

For Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Rabbit, Anxiety na Evropě 2. Máme 10 hodin 38 minut k tomu. Já už jsem tady dneska mluvil o Youngbloodovi. Pam Rabbit byla jeden z interpretů, který se objevil právě na Bloodfestu v Hradci Králové. A Pam Rabbit právě jak zmiňovala, jak velkou radostí udělal, když viděla v zákulisí, jak Youngblood sám osobně poslouchá třeba 5 singlů vlastně z její diskografie. Takže jako krásný spojení mezi Českou republikou, no a právě Velkou Británii v podobě Bloodfestu. No a já si teďka vezmu jako rukojmího do ruky Henryho Cavilla. Udělám přesně to, co nám rodiče říkali, ať jako neděláme. Mě nezajímají, že ostatní mají taky 4, prostě mě zajímáš, co ty. Tak takovýhle případ argumentu to bude. Včera jsme se tady bavili o tom, že v listopadu se vydává GTAčko 6. Je to, přátelé, videohra, já vím. Ale ta videohra má tak obrovský budget, že to je, jako kdybyste natočili 20x Avengers Endgame, tak ani v tomto případě by to nebylo dražší než vlastně pokračování GTAčka. Po 13 letech je to velká věc. No a já jsem tady včera zmiňoval, že jeden chlapec si se svojí přítelkyní dokonce podepsal smlouvu, že mezi 19. listopadem až 29. listopadem ho nebude rušit a ani nebude zesměšňovat to, že hraje videohry. No a chci říct, že Henry Cavill, přátelé, taky hraje videohry. Představitel Supermana, obrovský sympatiák, všichni ho milujeme, tak je takovej obrovský fanda videoher, že on si dokonce staví svoje vlastní herní počítače. Myslím si, že už někdy před 6-7 lety to sdílel, který dává dokupy svůj vlastní počítač. Je to velký fanda třeba Witchera, té videohry, dohrál jí několikrát a dokonce si vlastně zahrál i toho Heralda, tu hlavní postavu Witchera. Takže chci říct, děvčata, až budete třeba svým klukům někdy vyčítat, že příliš hrajou na konzolích nebo na počítačích, tak my kluci můžeme použít, ale Henry Cavill přece hraje taky a je sexy.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
0: Evropa 2. 8.

0: Lost Frequencies, Callum Scott a Jindra Ekl.
1: Ano.
0: To je éter Evropy 2.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Čau, Rošťáku.
1: Jsem zde, ahoj.
0: Jaký pátek?
1: Je to v pořádku.
0: Je to v pořádku?
1: Je to všechno v pořádku.
0: Jindřichu.
1: Ale nechtělo se mi sem trošku, ale jako, přiznám se.
0: Přišli jsme o ní.
1: Přišli jsme o to.
0: Přišli jsme o ní.
1: Opravdu.
0: Představ si, že ten Kills, ten Travis Kills, normální fakt jí utáh.
1: Fakt jo.
0: Takže Taylor Swift už není na skladě, bohužel.
1: Podívej, Taylor Swift už přece jenom, ona lítá, že jo, těma tryskáčema.
0: Ona se jen popojí.
1: Má už přece jenom něco nalítáno. Nechme jí prostě, ať jde, kudy potřebuje.
0: Musím
1: jí
0: říct, že teda na téma Taylor Swift a lítání tryskáčema, já miluju internetový mýmy, myslím si, že i ve Family Guy si z ní dělali srandu,
1: no,
0: že ona tím letadlem ani neletí, ona jenom popojíždí třeba jako ke Starbucks. Vyleze z toho letadla, vezme si Starbucks. Ještě veme to polystyrenový jakoby brčko,
1: no,
0: hodí ho do moře a zase zacouvá zpátky tím letadlem.
1: Počkej, Family Guy je nejvíc, kámo, já si pamatuju jednu scénku s tou prostitucí. To bylo dokonalý, jakože scénka a teď tam pán na pokoji a tak jo, tak jdeme na to, tady máš ty peníze, že jo. Teď tam mezi tím vtrhne policie, co se tady děje, to znamená, tady je prostituce, teď vás chytíme a zavřeme vás. A oni, ne, my jdeme teďkon točit porno, já jsem paní zaplatil a teď jdeme točit. A oni, jo, aha, tak to je naprosto v pořádku, to se moc omlouváme, že jsme vás vyrušili. Mějte se hezky a natočte to pro naše děti. Víš, úplně dokonalý.
0: Tak přátelé, no, jestli nemáte tip na večer, tak si dejte Griffinovi neboli Family Guy. Aha, pokud byste chtěli vyrazit do kina, tady jsou naše zaručené tipy z Evropy 2 a za chviličku Jindra Ekl a jeho Maximum muziky.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
4: Z naší strany nebudou.
5: A my s tím nezačneme.
6: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
7: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený?
6: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
8: On je totiž Turek.
9: Co? Sakra.
6: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
9: Jo, jako jogurt.
6: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
9: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
6: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
9: Sakra. Kdože?
6: Martina Sokolová, Evropa 2.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, 11. hodina odbíjí a Káťa je tady připravená na zprávy. Tak Káťo, povídej, co tam je nového.
2: Krásné dopoledne. Tak dnes startuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Největší světové hvězdy v čele s Dustinem Hoffmanem dorazily do lázeňského města už včera. Zahájení festivalu propukne dnes v 16 hodin. Evropu rozdělí ostrý kontrast počasí. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. A teď už Lucka.
3: Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlansku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt za 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlansko téměř 19 milionů z operačního programu Životní prostředí. Zbytek zaplatí obce ze svého. Cílem projektu je zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: No vidíš to, Jindro, byla to Zuzka, my Zuzce děkujeme.
1: Byla to Zuzka, vidíš to? Já jsem si vás splet, holky, no nevadí.
2: No a já přináším další slečnu, i když ne slečnu, už je mladou paní, protože americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce úředně uzavřeli sňatek ještě před svatebními oslavami v Madison Square Garden, které mají vyvrcholit dneska večer amerického času. Americká média informovala, že pár oslaví svatbu dnes s tisícovkou hostů. Už včera ale uspořádal komornější akci, a to pro stovku lidí.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D2 přibližně na 53. kilometru ve směru z Brna na Lanžhot máme hlášené cyklisty, tak opatrně. No a dopravní nehodu máme hlášenou z Prahy v ulici Keštvanici, tady se srazila dvě osobní auta.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Ano, to bylo vtipný v té dopravě, jak jsi říkal, že máme hlášený cyklisty, víš?
2: Jsou tam, no.
1: Jsou tam. Oni, já jsem koukal teď, že je docela dost jako v kurzu, bohužel teda, jo, vůbec to není jako úplně dobrý trend, no. Že je v kurzu. Jak se cyklisti točej při takových těch jako provokativních jízdách městem? Víš, jako chtějí ukázat, jak ty řidiči jsou jakoby vlastně úplně blbí a je oni jsou skvělí. Viděla jsi to někdy?
2: Ne, a to mají nějakou jako GoPročku.
1: No, a třeba týpek jede ze zhora do Holešovic, jo, přes most. Ale jako opravdu naplno, jo. Takže prostě by stačilo maličko a
2: tak to bude, počkej, tak to bude on.
1: To bude možná on,
2: Brad.
1: Na D2, tam nejezdí, kámo. Ano, teď vám řekli světoví hvězdy v českém jazyce, že posloucháte Evropu 2. Mají pravdu, poslouchejte i nadále. Navíc od 2 hodin vám je skutečně přepojíme na Beats for Love. Tak držte vlnu. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Kdybyste náhodou byli žena a chtěli byste nějakou inspiraci v rámci třeba toho, co jako můžete dělat v rámci práce svý, tak já tady koukám na refreshu, jsem včera teda viděl jednu informaci, která je velmi zajímavá. Je to story o Lence. Lenka tady má i své fotky. Lenka se totiž, přátelé, živí jako nahá uklízečka. To znamená, ona uklízí u lidí s tím ale, že třeba má nějakou prostě jenom krajku tohle a je nahá. Tak tady popisuje ty různý vlastně jako zkušenosti, ať už teda jako věk těch klientů, ten rozsah, jo, 30 až 80. I to, že víceméně funguje jako taková psycholožka pro ty lidi a tak. No, na jednu stranu, jasně říkám, musíte být žena, jo, jako nahatej frajer asi nikoho úplně zajímat nebude, jo, v rámci uklízení, i když možná, jo, ale ten trh nebude asi tak veliký. Ale vlastně je to zajímavý, protože je jasný, že Lenka si vydělá asi tak 400krát víc než běžná uklízečka, to o tom žádná. Zároveň jako nemusí teda poskytovat žádný úplně ty služby, že, který by už jakoby vcházely do jejího prostoru osobního. A tudíž vlastně se to dá ještě jako omluvit si i sám před sebou, že vlastně jako tak co, no, tak jsem chvilku nahá někde, že, a pak vlastně už, pak zase už ne, a nic se jakoby nestalo. Je to trošku zase další krok od toho třeba digitálního světa, že, kde samozřejmě ty holky zase vydělávají o mnoho více. Dokonce jsem třeba slyšel i, že spousta holek třeba na OnlyFans, jo, tak oni jsou chytrý. Oni to dělají tak, že ty explicitní scény některý, takže mají na to třeba dublérky. Jo, že prostě ten detail na to či ono dělá dublérka a ne přímo ta holka. To by asi nerady slyšeli třeba, jo, možná se k tomu, proti tomu někdo bude chtít jako vyhranit, řekne ne, ty detaily jsou moje, ale někteří to fakt jako takhle dělají. Jo? Když člověk jako přemýšlí, trošku je u toho chytrej, dá se vymyslet prostě lecos. Jako tady nahatá uklízečka Lenka.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Nedávno jsem viděl, jak v Indii někde vyčistili nějaký rezervoár, pozměnili nějaký pravidla kolem jedné řeky a teď tam jako prostě ten tamní místní politik prostě říká, tak, teď jsme to všechno udělali, je to čistý, je to v pořádku a já se tady demonstrativně, abyste věděli, že ta voda skutečně je čistá, tak se tady napiju z toho. Vzal se normálně kelímek, napil se té vody z té řeky a během asi půl hodiny, kdy tam dál probíhala ještě tedy nějaká ta oficiální, jakoby akce, tak ho odvezli do nemocnice, což jako je samozřejmě super, jo. Ale aspoň jako si teda měl ty koule to se napít a ukázat teda všem, jaká je skutečně pravda. Kam tím mířím? Ono totiž tyhle ty země jsou, co se týče konzumace, nejen vody, trochu jako ošemetný a když někdo má tedy tu odvahu na to, dejme tomu třeba si založit svůj content na Instagramu na tom, že bude projíždět tyhle ty země a bude si dávat třeba jenom street food z těch zemí, tak jako za mě teda klovou k dolu. Kdybyste se chtěli podívat, protože jsou tam i velmi zajímavý typy z celého světa, ten týpek evidentně díky tomuhle skutečně může procestovat velmi zajímavý místa, kam by se jinak nepodíval, jo. On s tím celkem jako začal nově, ale už přesto má nazbíráno hodně, jmenuje se Craig Bruce, klidně si ho můžete najít a on se specializuje právě na to, že vždycky přijede do nějaký země, Pakistán a řekne, jsem tady v Pakistánu a budu jíst jenom týden samej street food a chodí prostě na ty stánky, jako výborný. Takový vlastně svým způsobem Lukáš Hejlík světovej, ale neřeší tu sofistikovanou gastronomii, ale naopak tu absolutně nesofistikovanou pouliční. Fakt dobrý, dejte si ho.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slávě. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Maximum muziky. Maximum tvý muziky.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Hi! Hi, come in.
2: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
1: Well, you could tell me that once in a while.
2: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
3: We feel a very strong connection with you guys.
1: That is so nice, thank you.
2: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
4: Just to be clear. You, her, and me.
3: Yes.
4: Me too.
3: Yes, also you.
2: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12 hodin od Vilo. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné poledne. O víkendu by měli být opatrní řidiči u Brna, kde se přestavuje křižovatka dálnic D1 a D2. Budou nutné noční uzavírky na D2 a bude omezen také provoz na sousední velmi frekventované cyklostezce u řeky Svratky, která je na trase Brno-Vídeň. Jde o jeden z největších projektů svého druhu v Česku. Křížením denně projede až 80 000 aut. V rámci hloubení nové linky pražského metra D by se její konečná stanice na jižním cípu Prahy mohla přejmenovat z pracovního názvu Depo Písnice na označení Prameny. Rozhodla se tak předminulý týden místopisná komise na magistrátu. Konečné slovo ale bude mít vedení metropole v podobě rady. A teď už Lucka.
3: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Vydat se můžete na dvouhodinovou plavbu, která je dlouhá skoro 30 kilometrů. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s tajskou kvalifikantkou Savangebovou. V souboji Krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S omezením na dálničním výjezdu počítejte na D5, konkrétně jde o exit 107 ve směru na Rozvadov, opravují tady vozovku. Až do konce července se pak bude pracovat taky na D2 na půltém kilometru ve směru na Bratislavu, jezdí se tady pouze jedním pruhem.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
2: Dneska převažuje polojasná obloha, přechodně máme ale oblačno. Co se týče teplot, tak ty nejvyšší by měly vyšplhat na 20 až 24 stupňů. Na jižní Moravě pak bude o něco tepleji, tam rtuť teploměru vyšplhá až na 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Já samozřejmě mám pro vás připravené ty nejzásadnější věci, které by vám neměly uniknout. Tak držte vlnu a hezky odpoledne, jsme Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Spousta lidí tak nějak kouká do historie s brýlemi, které jsou jako nostalgicky laděný, zcela jistě. Mimo jiné, retro vlna a tohleto vše je čím dál tím silnější a silnější, takže ten, kdo kouká právě s tady tím nostalgickým pohledem, těmi brýlemi, jak jsem říkal, tak bude mít určitě nějaký i jako retro brýle, pač ty taky jako jedou. Zejména třeba u řidičů, tak ty zase samozřejmě dneska mají ještě v držení třeba ty auta, který mají původní atmosférický motory, šestiválce, osmiválce a tak dále. Bohužel už je to vlastně dneska začínající jako sběratelský předmět, i třeba auto, který není tak starý, ale má ještě tenhle ten typ motoru. Třeba dost dobře by se to dalo ilustrovat na různých autech značky Porsche, protože ty právě vyměnili před pár lety ten jejich ikonický šestiválec, atmosférický, za tady jakoby turbo. A už to jakoby není samozřejmě takový, že? A zejména v rámci tady té značky je ještě jedno ohlídnutí dozadu, kdy to bylo úplně jinde, a to je trošku pro všechny, kdo mají rádi lítání, jo? Protože všichni piloti, který mají třeba i takový ty piloťáky na ty menší éra, na ty sportovní, kam patřím třeba i já, tak jsem si vždycky říkal, tyjo, letadlo, kdyby mělo nějak třeba spolupráci, nějaký výrobce prostě letadlo by mělo třeba spolupráci, já nevím, s Porsche nebo s nějakou další značkou a dávali by motory přímo z těch aut, samozřejmě upravený do těch letadel, to by bylo úžasný. A já jsem vlastně zjistil, že tedy jedno aero, jeden konkrétní americký výrobce, v rámci jejich modelu Bonanza dával skutečně v osmdesátkách klasický motor z Porsche 911 3,2 litru do jejich letadla pro 4 lidi. Tehdy to mělo 240 koní, vypadá to absolutně nádherně. Ještě jak se vlastně roztočila ta vrtule přední, tak na ní byl vlastně design udělaný takový, že když se roztočí, tak tam ještě je to Porsche. No fenomenální věci, jak říkám, dnes už jenom je to o tom, že vám to trošku zvedne náladu, když se na to podíváte na internetu, na obrázcích a řeknete si, je, to bylo hezký, ale už to bohužel nebude. Možná v tom je vlastně ta exkluzivita, že nic jakoby netrvá, většině všechno to je tak jako, že šup a už je to zase pryč a už jsou zase jiný věci, no. Tak to byla tedy vzpomínka na klasické motory a Porsche.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu a nebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.
12: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Posloucháte Evropu 2. Určitě jste zachytili tu akci dvou ruských, tedy content tvůrců, kteří spolu vylezli úplně nahoru, až na tu anténu, tedy Empire State Buildingu v Americe. Je to tedy velmi, jako musí to být strašně komplikovaný, nejen se do toho baráku dostat, ale přes všechny ty zabezpečení se dostat na střechu a z té střechy posléze tedy vylézt ještě na tu anténu. Je to opravdu jako úlet. Oni tihle dva jsou velmi známí i díky tomu, já jsem o tom včera mluvil, že tedy mají dokument o nich samotných, tedy o jejich životní cestě, která je velmi jako zajímavá. I vlastně to, odkud jsou a jak ovlivnilo tohle vše jejich život, ať už válka na Ukrajině a tak dále, covid. A to, že se prostě dostali na Empire State Building, evidentně vypadá, že se tam někdo podcenil dost zásadně, jako security. Každopádně teď vyplaval vlastně na povrch, no, vyplavala na povrch informace, záznam konkrétně toho, jak se vlastně bavili příslušníci policie v helikoptérách, jo, ty piloti. Protože ty byli první, kdo vlastně viděli, že někdo tam vyvěsil tedy onu černou vlajku s tím, že až prostě síla lásky překoná lásku k síle nebo k moci, pak bude na světě mír. Tak myslím, že Bob Marley to řekl, nejsem si úplně jist. Tak oni si mezi sebou vlastně povídali, říkali, hele, viděl jsi ty dva gény a skutečně použil slovo gény, který vylezli na Empire State Building, teď tam jsou zrovna, a on, ne, fakt, jo. A není to nějaký mechanik, který tam mění žárovku? Ne, jsou dva, jsou v černém, je to ona a on. Je, pozor, on teď koní požádal o ruku. Prostě pro amíky úplně dokonalá zábava. To je přesně to, co oni mají rádi, že? No, tak pak je vyvedli tedy v poutech. Měli nějaký tedy soud, tam je to jako jiný, tam je to dost rychlý. U nás to trvá lehce déle. A pak samozřejmě odcházeli za obrovského zájmu médií, ještě se tam líbali na schodech, jo, jako příběh lásky skvělý. Ostatně takhle se jmenuje mimochodem i ten dokument o nich v češtině tedy, jo, jmenuje se to Skywalkers, dvojtečka, příběh lásky. Takže klidně si to najděte na Netflixu, jestli se nebojíte tady výšek a nedělá vám problém na výšky koukat třeba v televizi, tak je to něco, co prostě potřebujete vidět.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Pozor, vyplouváme! Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
6: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
7: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji moc.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: dokud budu jenom trochu vnímat. Mirai dohráli na Evropě 2. My jsme včera řešili úplně jako nejstarší dochovaný pokrm na světě. Je to taková ryba grilovaná prakticky na dřevěném uhlí, na povyhaslém ohni víceméně. Je to věc stará asi 4000 let, skutečně jakoby dochovaná z těch nejstarších jako vykopávek. A mimo jiné je to vlastně jídlo, které se připravuje do dneška. Hodně jako je to ještě in v Iráku. Ja. To je jedna věc. Teď se podíváme zase na nejstarší dochovaný vůbec nějaký jako záznam o domácím mazlíčkovi. Jak si myslíte, že by to mohl být domácí mazlíček? Jestli máte na mysli třeba Egypt a kočky, tak jste blízko, nebo respektive jste přímo doma, protože skutečně nejstarší takový záznam je vytesaný skutečně v kameni. Je to tedy záznam z Egypta, Theban Necropolis, což je tedy místo, kde pohřební místo, kde teda jsou ty kameny různý záznamy o těch, kdo tam samozřejmě tedy jsou pochováni. A je tam tedy jeden takový služebník, který dohlížel nad rituály v Karnak Temple, v tom chrámu v Karnaku, a je tam právě vytesán tenhle ten člověk a vedle něj tedy jeho kocour, který se jmenoval Nediem, a Nediem znamená v angličtině sweet one nebo pleasant one, takže takový jako sladký cukrouš, dalo by se přeložit do češtiny, jo, tak cukrouš, to je prakticky 3450 let starý záznam. Vidíte, jaký nechal tady po sobě odkaz. Je to první kocour, prostě takhle známý. Teď mu konkuruje třeba, mi napadla ta kočička Karla Lagerfelda, že? O tý se taky bude slyšet ještě dlouho. Ta zase zdědila hodně peněz. Tenhle ten cukrouš, ten má ten kamenej pamětní jakoby list v uvozovkách z kameru skutečně, a zase Šupé tam má, nebo Šupet se jmenuje, tak tam má zase dost peněz, no, respektive její majitele. Dobrý život bude mít.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Mirai, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, 13. hodina, odvíjí, pojďme na aktuální zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let a poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více. Jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS pro pojišťovnu Unika, tím hlavním nejsou finance. 3/5 rodičů se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek a nepříznivého ekologického vývoje. V New Yorku se usídla OSN, upálil muž z Tibetu. Chtěl tak vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. Píše o tom agentura Reuters. A my už se teď podíváme do regionu.
2: Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo opravu silnice přes obec Držková na Zlínsku. Řidiči ji využívají k cestám ze Zlína a okolí do Hostýnských vrchů. Stavební práce spojené s dopravním omezením začaly loni v květnu. Silničáři opravili úsek v obci dlouhý zhruba 900 metrů za více jak 15,5 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Nejúspěšnější česká sportovkyně v historii zimních olympijských her Martina Sáblíková překvapila po ukončení kariéry fanoušky radostnou novinou z osobního života. 39-letá bývalá rychlobruslařka zveřejnila na Instagramu fotografii ze svatby se svou dlouholetou partnerkou a reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D11 mezi 44. a 41. kilometrem ve směru na Prahu. Pracují tady silničáři. Omezení vás pak může zdržet taky na D49 mezi 2. a 0. kilometrem ve směru na D1. Levým pruhem tady neprojedete.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně polojasno, ovšem přechodně se dočkáme i oblačné oblohy. Teploty pak vyšplhají maximálně na 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 26 stupňů Celsia. Máme po zprávách, teď už slovo předáváme Jindrovi Eklovi.
4: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Tak a máme po zprávách. Já vám ještě tady budu dělat společnost následující hodinu a ve dvě přepojujeme živě na Beats for Love. Tak držte vlnu a hezký odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Linkin Park na Evropě vyhrávají. Bojíte se hmyzu, mimochodem? Proč? Vlastně tak malej. Mnohdy neškodnej. Samozřejmě jasně, bodnutí hmyzem to už jako příjemný úplně není. Mimochodem je několik tvůrců kontentu, kteří se nechávají takhle kousat velmi jako nepěkně vypadajícím hmyzem různýho druhu, pavouci, vosy a tak dále. Já jsem slyšel takovou jako tezi, takovou teorii, že se bojíme hmyzu, že to je nějakým způsobem v našich podvědomích zabudovaný a je to díky vývoji našemu, že údajně, samozřejmě v těch starších jako časech, se bavíme opravdu, ani nevím jako kolik tomu přizadit těch let, nebo tisíce let, nebo milionů, že dřív jako by byly větší, jo? Všechno bylo větší, obecně. Jsou takový jako i teze, že i lidi byli větší, ale to je jedno. A tím právě v nás zůstala tahleta pradávná vzpomínka na to, že samozřejmě, kdyby byl, já nevím, kdyby včela byla třeba 10x větší, tak vás prakticky jako může zabít úplně v pohodě, jo. Protože oni jsou tak odolní, nebo třeba mravenec, jo. Ten, kdyby skutečně byl velký, třeba jak myš, tak je to velmi, velmi nebezpečný zvíře. Naštěstí tedy není, jo. Takže to je v pořádku. Je dobře, že jsme v České republice, jo, kde to zase jako úplně tak nejede, ten hmyz, jako extrémně. Jsou jiný místa. Na druhou stranu, když už člověk je právě tam, kde se to vyskytuje běžně, tak je dost jako známý to, že prostě ty lidi už to znají, jsou na to adaptovaný. Jo. Jsem viděl jedno video, které se šířilo ve světových médiích, viděl jsem to na BBC News, je to video pána, to na jeho security kameře, který objevil, že v jeho pick-upu se uhnízdil přes noc medvěd. On tam měl asi nějaký zbytky jídla nebo něco dobrýho, co tam nechal. Ten medvěd to cítil. Oni samozřejmě jsou už potom taky jako adaptovaný zase na nás, už znají ty naše věci, že? Jak se dostat třeba do těch aut. A normálně frajer prostě otevřel dveře, oni se za ním jakoby zavřeli, takže on tam prakticky byl uvězněn. To bylo hrozně legrační, jak ten majitel prostě tam přiběhnul. A ne jakože se bude bát, protože medvěd to už je opravdu tvor, který byste se jako měli reálně bát, díky jeho velikosti. A místo toho, moje frér otevřel ty dveře, teď ho tam viděl. Teď jako vej na něj něco, že jako okamžitě ať vypadne. On samozřejmě se mu to nechtělo, že udělat, tak vzal nějakou tam laťku a šel na něj s tou laťkou. Jsem si říkal, ty bláho, ty jsi normálně, ty jsi mé sebevrah. Ale ne, skutečně to medvěda vyhnal velmi jako bez jakýchkoliv emocí. Nebo emoce tam teda byly, ale jako jo, takový jako opravdu přesvědčivý, jasný jednání prostě. Tak jsem si říkal, jo, jo, tohle je skvělý. Když prostě člověk má s něčím jako zkušenost a už s tím je zvyklý žít, tak je to potom takový jako rychle vyřešený. Takže nějaký hmyz proti tomu je úplně nic.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, nejsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. My jsme dneska, když jsme se střídali s Koťákem, tak jsme tady ještě chvilku zůstali spolu ve studiu, respektive Koťák zůstal ještě se mnou a bavili jsme se o mnoha věcech a jednou z věcí vlastně byla souvislost mezi testosteronem a mezi tím, kolik třeba má chlap jako na sobě celkově chlupů, anebo vousu a posléze i vlasů, jo? Neznamená to, že čím víc testosteronu, tím víc chlupů, méně vlasů a větší plnovous. Nutně, ve všech případech to takhle být nemusí. Ale jasně, jsou tam nějaké indicie, které naznačují tomu, že protože máte trochu víc testosteronu, tak to bude tímhletím způsobem nejspíš znát. Je taková jedna věc, protože samozřejmě asi klukům nebo mladým prostě mužům, který zjistí, že vlastně začínají padat vlasy, jak je to takový jako neúplně příjemný zjištění pro každýho, jo, nicméně je to takový pravidlo, že pak, když vám budou růst brzo vousy, čím dřív začnou růst vousy, tím větší je tedy pravděpodobnost, že budou vám potom padat vlasy, no, taková jako přímá úměra víceméně. Ale není to úplně totálně potvrzený, protože jsou samozřejmě výjimky, kdy máte jako super vlasatý, fousatý i chlupatý chlapy, který vlastně mají třeba hromadu testosteronu a přesto jim nic jakoby nevypadává. Jo. Pak to máte třeba Jasona Stathama například. Je to jako dost zajímavý vůbec, že se to čím dál tím víc v dnešní době jako řeší, dokonce v Británii, ne, snad jako definovali to, že někomu řeknete, jako ty jsi plešatej, jako že to je vlastně nadávka nebo jakýsi sexuální jakoby obtěžování vlastně, nebo ne, takový ten jako body shaming víceméně, jo, že skutečně to je až v tomhletom ranku, jako kdybyste někoho sexuálně obtěžovali, třeba. Tak jsem si říkal, tyjo, to je jako škoda, to je přehraný. Pak jsou samozřejmě ty transplantace a tak, vlasů, že vám ze zadu vydají ty vlasy nahoru, anebo, to jsem teda byl absolutně tím jakoby dost jakoby zaskočený, jsem to viděl poprvé, to jsou taky ty tečky, taková ta mikropigmentace, jak vlastně, když už někdo nosí ty vlasy jako oholený nebo na jedničku a nemá je třeba vepředu, tak oni mu udělají taky ty tečky. A vlastně ono to vypadá, jakože to nemáte šanci poznat. Vypadá to, jako kdyby člověk měl normálně oholenou hlavu, ale měl ty vlasy. No. Co vy, zkoumáte tu problematiku takovouhle? Nebo vám je to úplně jedno? Ta druhá varianta je ta skutečně víc osvobozující, o tom žádná.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Evropa 2. 88

0: Posloucháte Evropu 2, za chvíli přepojujeme do Ostravy. Za našimi kolegy tedy se vydáme, aby nás živě provázeli děním na Beats for Love. Ondra Vodný, samozřejmě taky Pavel Sejnar. A za 10 minut začínáme tady. Takže si dáme ještě zprávy a posléze už živě Evropa 2 s Beats for Love. Máte se zcela jistě na co těšit. Já se pro dnešek loučím. Mějte se hezky a těším se zase brzy na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
6: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený?
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
7: On je totiž Turek.
8: Co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
8: Jo, jako jogurt.
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
8: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
8: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Tak pojďme na zprávy. 2 hodiny odbyly, posloucháte Evropu 2. Po zprávách připojení na Beats for Love.
2: Krásné odpoledne. V Nizozemsku se narodila jednovaječná čtyřčata počatá bez umělého oplodnění. Jde o mimořádně vzácný případ. Pravděpodobnost takového porodu je asi 1:11 milionů. Chlapečci se narodili předčasně a jsou v péči lékařů. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Uvedla to podle světových agentur včera večer prozatímní prezidentka Rodriguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Otřesy zcela zničily 189 domů. Pohřešováno je několik desítek tisíc lidí. A teď už slovo předáváme Lucce.
3: Moravská Třebová vydala varování před letním nedostatkem doktorů. Město zveřejnilo seznam letních dovolených místních praktiků, ale i odborných ambulancí. Radnice zároveň doporučuje pacientům, aby si včas zajistili potřebné léky. Lékařské zástupy během dovolených jsou určeny především pro řešení akutních zdravotních potíží. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2:0. Švýcaři jsou po čtvrté za sebou v osmifinále, ale jeho práh ještě nepřekročili. V úterý od 22 hodin středoevropského času se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S omezením na dálničním výjezdu počítejte na D5, konkrétně jde o exit 107 ve směru na Rozvadov, opravují tady vozovku a až do konce července se pak bude pracovat taky na D2 na půltém kilometru ve směru na Bratislavu. Jezdí se tady pouze jedním pruhem.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska si užíváme příjemné letní počasí, obloha je převážně polojasná, jenom přechodně máme oblačno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a my už teď slovo předáváme na Beats for Love.
5: Jsme tu opět, 4 minuty po 14. hodině, připojujeme do Ostravy, zdravíme vás, Beats for Love, den 3 začíná s Evropou 2.
4: Evropa 2.

0: Styles se na Evropě 2 ve 14.21.
1: Co jsi říkal? Harry a Styles? To se mi líbí, Harry a Styles. Mimochodem, tohle byla písnička pro našeho parťáka tady na festivalu Beats for Love. A my to můžeme říct. Pipni to, aby náhodou nebyl problém. My tady máme totiž parťáka a to je ČSOB. My je zdravíme, protože oni sami přišli, teďka jsou ještě zavřené brány, aby jsme jim udělali radost před tím, kdy se to všechno připravuje pro celou jejich crew a tak podobně. Válčíme tady 4 dny na festivalu Beats for Love a tohle je rozjelo do takový ty pohody, než se otevřou brány a začnou chodit takzvaně zákazníci, anebo festivaloví hosté.
0: Ano, tady se brány otevírají v 16 hodin a do té doby je neskutečný duch. Kdybyste viděli, jak skvělý to je festival, kde když se brány zavřou, tak se všechno chystá a vylepšuje na druhý den, aby to bylo dokonalý.
1: Ano. No a my vás chceme naladit, protože včera s Ondrou jsme byli na večeři a na naší stage By Evropa 2 hrála vlastně DJka, která je z našeho, nebo ne z našeho, z anglického rádia Radio One, ty to velmi rád posloucháš.
0: Ano. Alex Mills, která tam pouští jeden song a jednu novinku za druhou, moc jsme si to
1: no
0: užili.
1: No právě, že to nebyly novinky, Ondro, mně se líbilo, že ona hrála takový jako taneční, no dá se říct retro, takový ty taneční pecky, který nikomu neublížejí a naopak navodí takovou tu správnou atmosféru. Ani nemusíte být na festivalu, můžete být kdekoliv, dneska je pátek, podívejte se, 14.22, máme víkend před sebou, myslím si, že na mnoha místech bude nádherný počasí a takovejhle song se úplně hodí, protože ten song má nádech toho víkendu.
0: Michael Gray The Weeknd startuje naše živé vysílání z Beats for Love, den třetí, jsme rádi, že jste u toho s námi.
1: Tak hezký pátek s Evropou 2.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fundy, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červené.

0: 14.34, posloucháte Evropu 2, vysíláme živě z Beats for Love, kde se ještě neotevřely brány a i tak to tady vypadá přímo letně pod modrou oblohou.
1: No všechno se čistí, všechno se připravuje, navážejí se nové kelímky, protože ty starý vlastně se odvezli už večer nebo dopoledne, aby se umyli. Takže všechno se to připravuje a úplně stejně vidím, jak mnohé rodiny, které nejdou nikam na festival, tak se připravují na víkend a na páteční večer. Takže připravuje se grilovačka, připravuje se oheň, dneska někde se budou dělat třeba opejkač, pekáčky, anebo se naopak připravujete na nějakou oslavu, anebo na nějaký jiný mejdan.
0: A nebo na randíčko. Já bych chtěl poznamenat, že léto je také časem letních lásek.
1: Ano.
0: A musím říct, že tady úplně ta láska sála z některých párů, některé, které jsme přijeli spolu a některé, které se tady našly. My jsme dneska měli rozhovor s našimi mladšími kolegyněmi, které mluvili o tom, jak oni loví případné partnery na festival.
1: A oni mi to řekli.
0: Oni mi řekli hlavně, že stejně jako občas muži, mají i ženy muže jako kozist.
1: Aha.
0: Jo? A nevím, jestli jsi to zaznamenal.
1: Já jsem dokonce zaznamenal, že holky říkali, hele, my to máme, my to děláme tak jako random.
0: Random, ale oni, oni si to nezapisují třeba jako my za mladá, když člověk potkal nějakou hezkou dívku, zapsal si do deníčku, jak hezké to s ní bylo. Tak oni nám prozradili, že měli speciální systém, jak si dávali najevo své lásky.
1: Ondro,
0: a to, že si koupili, mám to říct?
1: Neříkej to, pust dvě písničky a řekneme to za chviličku, protože prosím vás, možná, že někoho budeme i inspirovat. Jako já jsem na to koukal s otevřenou pusou a na druhou stranu, když nad tím přemýšlím, není to vůbec špatná věc. Pro ty, kteří jsou sami a stále hledají svoji lásku.
0: A i pro ty, kteří samozřejmě sami nejsou a chtěli by si léto zpestřit za chvíli víc.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Evropa 2. 80.

0: Bonnie a Rehab na Evropě 2 a Rehab je jako vzpomínka na jeho včerejší fenomenální show tady na Beats for Love, odkud se vám stále hlásíme z našeho mobilního studia.
1: Prosluněná písnička Sunny, já jsem ji včera hrál předtím, než Rehab vystoupil a říkám, zazní nebo nezazní, já jsem ji nezaznamenal, ty jsi zaznamenal.
0: Já jsem ji taky nezaznamenal a já mám takový pocit, že Rehab vydává spoustu muziky, která jde do rádií, jako ano. Je tahle, ale pak má spoustu peckových songů, který hraje živě a ty jsme si včera moc užili.
1: Ano, užívali jsme si to a dneska si budeme užívat taky, ale my vám dlužíme vysvětlení, protože zhruba pár desít, počkej, kolik to je, 5-10 minut naspátek jsme se bavili o tom, že jak to probíhá na festivalech se seznámením, protože teďka spoustu mladých používá mobilní telefony, různé aplikace na seznámení a tak podobně a podle mě jsme si s Ondrou řekli, že se optáme a zjistíme, jak to ty mladí mají, jestli vůbec to umě jako face to face se seznámit.
0: Hlavně, co se týká letních lásek, to se nemusí týkat vůbec festivalu, no, ale letních lásek celkově, protože to léto se tomu přímo nabízí. My jsme si za mladá, když jsme nějakou letní lásku prožili, si to psali do deníčku kolikrát. Já jsem si to psal do deníčku, kde to tak jako krásně zůstalo. A jak to dělají dnes mladí, to jsme se dozvěděli od našich mladších kolegyň a to budete koukat. Teda. No, to budete
1: představte
0: koukat.
1: Si, že oni předtím, než vlastně si začnou něco začínat s druhou osobou, tak navštíví Zverimex.
0: To
1: zní to jako strašně a ten náš případ, co nám vyprávěli, tak si koupí akvárko a zatím bez rybiček, jo.
0: A za každou lásku.
1: Letní lásku.
0: Ale nechci říkat lásku, ono pak samozřejmě to dá nepokračuje.
1: Takhle, byly to holky, které bydlej 3 v jednom bytě, studentky, že jo. A říkali, že za každou letní lásku si
0: koupí rybičku.
1: Jo, každá jo? Hodí do toho akvárka rybičku, jo.
0: Takže prej, když se stěhovali, tak se ty rybičky do toho akvárka ani nevešly. No. Tak podívejte se, jak lidi dokážou být inspirativní. Možná si taky najdete nějaký podobný model.
1: Mě hlavně zajímalo, ještě když se vrátím tomu akvárku, jestli je rozdíl mezi neonkou a třeba nějakým sumečkem nebo nějakou úplně jinou rybičkou. A oni říkali, je to jedno, kus za kus. Takže nás by zajímalo, jestli třeba, pamatuješ si, když jsme byli mladí, tak holky měly takový jako, jak se to jmenovalo, ne zápisníčky, ale tam se jim deníčky. Kreslilo. No, byl to takový, ne, to nebyl deníček. To bylo, vždycky nakresli mě tam něco, dej tam
0: ano,
1: datum.
0: Památník.
1: Takže to vůbec ještě existuje.
0: No, možná bychom věděli, co tam zapsat po dvou dnech tady na Beats for Love.
1: A nebo vy ostatní, když nejste na festivalu, můžete inspirovat lidi kolem sebe, takovej památník na letošní léto není vůbec špatný.
0: No, za chvíli víc všeho, co se týká léta a celkově festivalového života s Evropou 2.
1: Tak hezký pátek.
2: Pavel Sejnar a Ondra Volný. Živě z Beats for Love. Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: 19. hodina je tu, vysíláme živě z Beats for Love. Lehce se ladíme na to, co přijde dneska přesně za hodinu, kdy se den třetí otevřou brány tohoto festivalu, kde nás můžete vidět naživo.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: No a v další hodině nebudou chybět Switch Disco, Holy Molly a pozor, možná odhalíme identitu Marshmella. Evropa 2. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, 6 minut po 15. hodině. Vás zdravíme z našeho mobilního studia, které se nachází v Ostravě na Beats for Love. Za 54 minut to tady vypukne, co se dne třetího týče. A my jsme u toho. Somber, Townsend a Holy Moly máme pro vás maximum muziky. Hezká léto, Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, je 15.16 a možná už slyšíte za námi zvukové zkoušky, které probíhají na hlavní stage, protože my jsme přímo proti ní. Evropa 2 vysílá opět živě Speed for Love.
1: Ano, my můžeme být rádi za to, že vlastně zkoušky na hlavní stage nám dělají podkresy, které my pracně normálně můžeme pouštět, nebo musíme pouštět, protože nechceme, aby pod naším mluveným slovem bylo ticho. A vidíš to? Dneska necháváme vám nahlédnout nebo naslechnout to, co se tady děje a jak vypadá taková zvuková zkouška.
0: No, počasí zatím vypadá nádherně, musím říct. Prošli jsme tady snad úplně všemi stavy od obrovského vedra přes záplavy. Nevím, jestli jste viděli video, které padlo na Beach for Love Instagramu, kde byla fotka, na které bylo zákulisí festivalu první den a bylo úplně všechno zaplavené. A pak byla fotka v porovnání hodinu na to, všechno odčerpaný, připravená podlaha, neuvěřitelná ukázka toho, jak je tenhle festival vychytaný.
1: Je potřeba se připravit na určitý akce, to znamená, i když vy budete dělat nějaký narozeniny, jakoukoliv oslavu, grilovačku a tak podobně, je potřeba si vymyslet i plán B, kdyby náhodou přišla bouřka, protože ty bouřky k těm vedrům a k létu prostě neodmyslitelně patří, no.
0: No, každopádně každý, kdo vyráží na festival, většinou je připravený na všechno, buď to tím, že má gumáky a pláštěnku, anebo tím, že mu to prostě jedno. Prostě někdy je dobrý, když je vám to vlastně úplně jedno. Žabky, kraťasy, jestli jsi mokrý, nebo suchý, je to jedno. Pamatuju si, když my jsme dřív jezdili na festivaly, jestli si pamatuješ, třeba 15 let zpátky, tak si do dneška pamatuju, když si vyrazil na festival a volal jsem a říkal si, stav se prosím tě koupit někde dvoje gumáky. Pamatáš si?
1: Ano. A potom vlastně, když už tam jste, tak si říkáte, no a co, tak si koupím nový, jako hodíte to za hlavu, hlavně, že vám to nějakým způsobem pomůže. Takže my vám přejeme hezký pátek, dobrou náladu, máme 18 minut po 15. hodině a všem přejeme, ať se daří, protože víkend je před námi a to je dobře.
0: Jsme Evropa 2. Nastav uši hvězdám. Hello, with the bell Coldplay. Catch yo, what's up? It's Jacoby from Papa Roach. That's right. Thanks to Europa 2 for rocking that. See you guys, mad love. Hi, Czech Republic. This is Ray Gavi on Europa TV. Ahoj, Czech Republic. This is Samo Haber on Europa TV. Stay tuned. Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
0: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2. Europa 2.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, 15.31, vysíláme živě Speech for Love. Ano, za 28 minut se otevřou brány festivalu. Tady se všechno chystá na dnešní headlinery. A zrovna jsme si říkali, na kom si dneska s Pájo ujedeme. Můj tip je Dimitri Vegas. Co Pájo, jak to máš ty dneska?
1: Já taky. Já když jsem byl malej, tak jsem hodně jel Las Vegas. Mm-hmm. Pařba v Las Vegas, ano. Jo? Takže Dimitri Vegas, mě to připomíná tím svým jménem. Takhle, já si dělám legraci teď, jo, ale minulý rok jsme na ně čekali, díky stávce letového provozu někde ve Francii, tak nedorazili. Letos má přijet půlka z toho dua a myslím si, že by to mohlo být skvělý. Já se ještě těším, protože já jsem odkojený takovým tím drum and bassem, mm-hmm. a miluju kapelu Pendulum, která se rozpadla, potom se dala zase dohromady a dnes vlastně na Beats for Love přijede jeden z jejich DJů, takže zaspomínám na starý dobrý časy. Já nevím, jestli si teďka nějaký fajnšmekři, kteří poslouchali Pendulum, vzpomenou, já kolikrát ještě několik songů vždycky hraju, jo. Takže no, taková, jak ono se to jmenuje.
0: Chci jenom podotnout, že my vám přinášíme zákulisí festivalu i online, takže co vám všechno budeme dneska vyprávět, je jedna věc, ale všechno uvidíte hezky z obrázky na Instagramu Evropa 2. Chystáme pro vás, pozor, speciálně dnes, doufám, vyjde rozhovor právě s Dimitri Vegasem, no a budeme moc rádi, když vyjde například dnes i Fede Legrand a právě i Pendulum.
1: Takže... Tak hele, já jsem našel teď, Ondro,
2: Pavel Sejnár a Ondra Vodný. Živě z Beats for Love. Evropa 2.
1: Já jsem teď našel dokonce single od Pendulum. Nevím, jestli ho necháme celý, protože je teprve 15.34, jo. Ale Tarantula vždycky byl můj nejoblíbenější song. Ono to tak jako lehce začíná a potom se to rozjede.
0: Pojďte si to užít, nehrajeme to náhodou, jsme na Beats for Love. Živě se hlásí Evropa 2.

0: který možná dneska, nebo možná na něj dneska tady v rámci Beats for Love zaspomínáme, protože jeden z DJů Pendulum dnes má svoje vystoupení tady v Ostravě.
1: No a se do k tomu bude za chvíli, vydržte s námi, vysíláme živě z Beats for Love a jsme Evropa 2.
0: Tak hezký pátek vám přejeme.
2: Žhavý novinky Evropy

0: nová muzika. The Evanier a Ultra Nate. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
0: Na Evropě 2.
9: Pozor, vyplouváme!
10: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Lake Malawi, 15.46 na Evropě 2, Two Colors a Bruno Mars, to k tomu přidám za chvíli. Hlásíme se živě z Beach for Love, ale chápu, že ne všichni vyráží na festivaly. Každý si chystá program na víkend podle sebe na začátek léta. A tak chceme uspokojit ty, kteří mají rádi trošku víc klidu a vyráží třeba do kina. Máme pro vás tip od Evropy 2, co si 100% nenechat ujít. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedií Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
2: Well, you could tell me that once in a while.
3: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém.
2: We also have something we wanted to talk to you about.
3: Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
2: We feel a very strong connection with you guys.
4: That is so nice, thank you.
5: Yeah.
3: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
5: Just to be clear, you, her, and me.
2: Yes.
5: Me too.
2: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. Rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: A po 16. hodině posloucháte Evropu 2, živě Beats for Love, Ray Dalton a taky Felix Jen k tomu bude za chvíli. Evropa 2.

0: je naše festivalové maximum muziky Evropy 2 s Beats for Love.
1: Ano, přesně takhle, takováhle atmosféra a takhle nám to tady hraje vlastně po celý den, už třetím dnem, ještě zítra a my jsme z toho absolutně nadšení, protože taková ta pohodová taneční muzika, ta by měla znít všude, akor když je dneska pátek, 4:45 a mnozí už výjíždějí na víkend, tak my vás zdravíme, jeďte opatrně, prosím vás.
0: My se vrátíme ještě ke včerejšku, kdy na hlavní stage ovládl Dav Marshmello. My jsme si navíc vychutnali trošku pocit toho, jaké to je být známý DJ a přiletat na Beats for Love. Dostali jsme tu krásný dárek, aby jsme zprostředkovali posluchačům let helikoptérou, která přiváží hvězdy na Beats for Love. To vám ukážeme dneska na Instagramu, na Instagramu Evropy 2. A není to všechno, co vám tam ukážeme, protože se nám včera povedl ještě jeden majstrštyk.
1: Ano, E2CZ, tak se jmenuje Instagram Evropy 2 nebo Facebook Evropa 2. Tam to uvidíte, no a majstrčík se právě týká toho Marshmella, té hlavní hvězdy, toho DJ, který ovládnul a pobavil tady celou Ostravu. Bylo to opravdu rychlý, mezi takový ty rychlý songy on dával velmi známé melodie, ale vždycky to jako zrychlil úplně, jakože vyjel to na to, tak tolik BPM, já nevím, jestli můžeme říct, kolik, 148, 154, Ondro, nebo kolik to bylo?
0: Bylo to rychlý, ale hlavně historicky to byl první DJ, kterého se nám podařilo dostat ze zákulisí přímo sem do studia Evropy 2 a dokonce jsme se pokusili odhalit jeho identitu a vypadá to, že se nám to povedlo a nebudeme se bíhat.
1: Nebudeme. Zhruba za 15 minut, když si naladíte naše Instagramové stránky nebo Instagram e2.cz, tak se to dozvíte, jak to včera dopadlo. Každopádně hezký pátek vám přejeme a děláte, co děláte. Budeme rádi, když budete s Evropou 2, protože ta atmosféra festivalová, ta atmosféra toho léta, které je teprve na začátku, je 3. červenec, je tady s námi a my jsme za to rádi, Ondro.
0: Tak pěkné odpoledne páteční s Evropou 2.
2: Pavel Cejnar a Ondra Vodný. Živě z Beats for Love. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.

102,2 vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Je to tady 16.33, posloucháte Evropu 2, vysíláme živě z Beats for Love.
1: Ano, my vás zdravíme, přejeme hezký pátek, 3. červenec, no a my jsme ještě nepopřáli tady z Ostravy Radomírům, protože Radomírové dneska mají svátek, velká gratulace, hoši, užívejte si to, protože svátek je jednou za rok a podle mě každý vždycky ten sváteční den by si měl vychutnat od rána až do večera.
0: Svátek mají všichni milovníci taneční muziky, pokud vyráží na Beats for Love, což je super, že takovéhle festivaly i v České republice, nemusíte jezdit nikam moc daleko. My jsme pro vás včera přichystali velký překvapení a to byl host, který dorazil přímo do studia Evropy 2, jeden z hlavních headlinerů, který včera vystupoval na velké stage.
1: Ano, ten rozhovor, který jsme pořídili tady u nás v našem festivalovém studiu, právě teď už je na našem Instagramu e2.cz nebo Instagram Pavel Cejnar, klidně můžete na to kouknout. Je to vlastně rozhovor s hlavní hvězdou včerejšího dne a vy ho znáte z éteru Evropy 2. Ondro, můžeme pustit písničku, když tak, aby jsme, nebudeme říkat to jméno, mrkněte na to a já bych jenom pustil něco, co hraje Evropa 2 právě teď.
0: Jenom je to exkluzivní věc, v rámci který asi málo komu se podařilo odhalit identitu tohoto interpreta a schválně, jestli poznáte, kdo to je.
1: Takže pozor. Prosím vás, teď si to poslechněte, dejte si volume doprava a otevřete si Instagram e2.cz nebo Instagram Pavel Cejnar, je to tam. A schválně třeba do těch komentářů nám napište, jestli jste ho poznali.

0: Rádi vás, Evropa 2. Pohodovej pátek vám přejeme, Marshmallow and Marie Friends. No a já bych to tak jako prozradil pro ty, kteří vlastně nás před chvíličkou neslyšeli. My jsme řekli, že jsme měli Marshmallow zahrál na Beats for Love, ze kterého vysíláme už třetí den. Marshmallow byl hlavní hvězdou hlavního pódia včerejšího dne. My jsme ho dotáhli do studia. My jsme si udělali takovou legraci, ale musím říct, že to vypadalo na tom hlavním pódiu úplně stejně. No a dokonce jsme zažili tu situaci, že někdo z toho týmu jako velkolepýho řekli, že snad jako to, co jsme měli my ve studiu, bylo potom na hlavním pódiu, Ondro, co?
1: No, podívejte se sami, Instagram Evropy 2, najdete tam lehký reveal identity Marshmalla, kterou se nám podařilo získat přímo tady ve studiu Evropy 2. Většinou rozhovory děláme v backstage, tedy za hlavní stage, kde je na to speciální místo, ale poprvé za poslední 3 roky, kdy rozhovory děláme, se nám podařilo dostat některou zvěst přímo do studia. No, podívejte se na to sami.
0: Je to taková legrace. Instagram e2cz, přes takhle se jmenuje. Mimochodem 16 hodin 40 minut, několik rozhovorů pro vás máme připraveno a my se na to těšíme. Doufám, že vy si užíváte a připravujete se na dnešní páteční večer.
1: Tedy Swims k tomu přibude za chvíli, tak držte vlnu Ideál živě z Beats for Love.
0: Hezkej pátek.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi chrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: 2. Živě se hlásíme z Beats for Love, brány se otevřely, davy proudí, nalada je naprosto fantastická a jelikož dozněla píseň Hangover, tak samozřejmě musíme se dotknout i tématu bezpečně na festivalu a jak to zvládnout, aby vás ráno nebyla hlava. Máš tip na to, jak zvládnout jakýkoliv večírek, Pavle, bez toho, aniž by tě druhý den bolela hlava?
1: No, je potřeba dodržovat pitný režim kvalitníma, nealkotekutinová. Já to prostě dělám takovou vodou.
0: No a ne lede jako, pozor, ty to děláš minerální vodou. Ty
1: jsi, já musím mít minerální vodu zkušený. A s bublinkama, protože no. Ta bez bublinek, tak ta dělá takový jako těžký břicho. No, to je pravda.
0: Poslední dobou je velký hit, to jsou alkality vůbec celkově, lidi, kteří sebou nosí speciální prášek, který se dají do vody a doplní tak minerály.
1: Tak to neznám.
0: A musím říct, že už jsem tady kolikrát viděl, že lidi opravdu o sebe dbají, používají různý hydratační nápoje a netýká se to vlastně jenom pití na festivalu, ale vlastně je to počasí, který je extrémní, že jo. Začali jsme, měli jsme tu skoro 40 stupňů Celsia, takže myslete na to, hodně pijte, dokonce někteří tvrdí, že na festivalu zapomínají jíst, pít, doplňovat tekutiny a najednou to dopadá, takže si nic nepamatuju.
1: My jsme o tom mluvili včera, protože mě osobně to naučil můj kamarád Ježa, který se věnuje cateringům. Vždycky, když jste na festivalu, na jakýkoliv oslavě nebo kdekoliv na svatbě, tak musíte jíst pomalu, ale pořád. Pomalu, a on říká furt to slovo, jo. Takže pomalu, ale furt. No a mezi jednotlivýma drinkama to chce opravdu vodu, a nebo třeba jenom vodu. Ta je velmi důležitá. Nezapomeňte, 3-4 litry kvalitních tekutin by se mělo vypít.
0: Přesně.
1: Asi jo. Co mu dobrá muzika?
0: Ale už tady zase mávají na nás,
1: Ondro,
0: podívej, mě zdravíme.
1: Já miluju
0: to, jak ono vždycky my se tady bavíme a najednou někdo nám do toho tady vstoupí, to by se nám normálně nestalo, takže...
1: Mně se líbí, že Ondra najednou na něj někdo začne mávat, on mluví a najednou stichne. Ondro, co se stalo?
0: Mávám.
1: No škoda, že nejsme v televizi.
0: Takže mávejte si navzájem, nemusíte být zrovna tady na Beats for Love, ale trošku si navzájem ukažte té lásky, když se neznáte. Zamávejte si, pohlaďte se, pozdravte se. Prostě ať to léto má letos grády.
1: I hladit se máme, Ondro.
0: Tak klidně se i hlaďte.
1: No tak jo.
0: Cokoliv, co je dovoleno. Evropa 2.
2: Pavel Cejnar a Ondra Vodný. Živě z Beats for Love. Evropa 2.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Evropa 2. 80.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je tady páteční 17. hodina, ladí vás Evropa.

Ladí vás Evropa 2, máme 7 minut po 17. hodině a my vám přejeme stále pohodový pátek, 3. červenec. Je to tady Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, 17 minut po 17. hodině a k tomu ještě 17 vteřin, to je snad, Ondro, nějaká, co bych to řekl, to je znamení?
1: To je znamení, který říká, že byste měli vyrazit na Beast for Love, odkud vysíláme, anebo minimálně se s námi tady držet ještě celé 3 hodiny.
0: No, my vysíláme z festivalu a nás zajímalo, a teďka jsme se bavili, co je nejoblíbenější dopravní prostředek, když se někam dostáváte, buď na festival, když se dostáváte někam na nějakou návštěvu nebo na nějaký koncert, na dovolenou a tak podobně. Je strašně moc možností, jak můžete cestovat a co je pro vás nejlepší a co je nejoblíbenější.
1: My jsme tady viděli, že lidé nejenom, že jezdí klasickou hromadnou dopravou, ale hlavně domlouvají si svoje osobní transfery. A teď zrovna jsem si dočetl tady na facebookové skupině, že i ty transfery nejsou vždycky úplně ideální a stěžuje si tady jedna posluchačka, která říká, že si zaplatila na 4 dny dopředu transfery a včera večer po Marshmallowu nikdo nezvedal telefon, nikdo nereagoval, protože i ten týpek, který samozřejmě dělá ty rozvozy, tak se tady baví a evidentně se mu to hodně líbilo. No?
0: Já si myslím, že to je hodně individuální věc. Někdo jezdí rád vlakem, když můžete a vlastně vezmete ty všechny věci, které můžete převíst, vlak nebo autobus je úplně nejideálnější. O nic se nestaráte, sedíte do pohody, jo, máte tam všechno. Některé vlaky jsou tak jako pohodový, jsou klimatizovaný, no prostě je to úplně skvělý.
1: Já jenom jsem si našel taky dobrou dopravu. Je dobrý si najít nějakého kamaráda, co vás sem odveze, rozumíš? Takže já si našel letos Páju, ten mě odvezl.
0: Já jsem řídil.
1: Jo, a tím pádem já to mám vyřešený. Snad jste to udělali podobně chytře.
0: Tak, ať budete cestovat kamkoliv, jestli na festiách nebo kamkoliv, cestujte hlavně opatrně, buďte opatrní a hlavně dojeďte v pořádku tam, kam potřebujete, protože je to velmi důležitá věc.
1: A hlavně nezapomeňte, alkohol za volant nepatří.
0: Ano, a když budete cestovat, budeme rádi, když do uší si pustíte Evropu 2 a k tomu vám teď pouštíme lehce po 17:15 Avicii, my na něj prostě vzpomínáme. Chybí nám ten kluk tady mezi námi, Ondrovič.
1: Ano, Evropa 2.
0: Hello Black, wake me up, pátek, 19 minut po 17. hodině a Avicii.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Hladí vás Evropa 2. Máme lehce po půl šesté, tohle byl Gigi D'Agostino a zaspomínali jsme na jeho fantastický hit L'Amour Toujours. Mimochodem, my vysíláme z festivalu Beats for Love, no a světoví DJové, kteří tady hrajou, občas sahají po takovýchhlech starších peckách, jako byl třeba Gigi D'Agostino L'Amour Toujours a aplikují to tady samozřejmě v těch novějších soundech, v soundech roku 2026. Před chviličkou jsme hráli taky upoutávku na naší Dance Extravaganzu, kterou zítra můžete poslouchat. Začíná se ve 22 hodin, no a jedním z headlinerů je DJ Michael C, který jako jediný z headlinerů sobotní Dance Extravaganzy zahraje tady na Beats for Love. Mimochodem bude hrát zítra mezi 18. a 19. hodinou a dneska se svým parťákem, který se jmenuje DJ Matias Ouzana, přijdou sem do studia, aby vlastně řekli, jak takový DJové se připravují na podobný set, který odehrajou tady na festivalu Beats for Love.
1: Ano, zmiňovala si ty předělávky, je jich spoustu na hlavní stage, songy, kterými známe desítky let v novém hávu a stále to funguje a viděli jsme to i tady na stage, která právě teď odstartovala s novými talenty, tak jak tady zmiňoval moderátor na hlavní stage, Beats for Love dává prostory mladým talentům, kteří většinou začínají a to se děje právě teď.
0: Takhle by to mělo být i ve sportu, i sportovní týmy, velký sportovní týmy by měly dávat prostor mladým talentům, aby je motivovali k tomu, aby dosáhli takových velkých cílů jako DJové tady na podobných akcích, jako je Beats for Love, anebo v těch sportovních klubech, protože je to potřeba. Ti mladí, ty by měli být prostě připraveni. Ondro, já tady mám jednu věc, která je naprosto fenomenální. A myslím si, že někteří DJové by si z toho měli vzít příklad. Tohle je pecka, bez který jsem si nedokázal představit zhruba několik let nazpátek nebejt na té party. Tady ten DJ se jmenuje Tonka a podle mě několikrát navštívil Českou republiku a teď si nedokážu představit, že nebo nedokážu si vzpomenout, jestli dokonce nebyl a i tady na Beats for Love několik let nazpátek, možná, že i byl.
1: Musím říct, že je to speciál, který vám přinášíme, protože jsme živě na Beats for Love festivalu, vysíláme z Ostravy a proto lehce v tanečnějším rytmu ladíme páteční odpoledne.
0: DJ Tonka,

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Ladí vás Evropa 2, lehce před 18. hodinou, hezký pátek vám přejeme. Bibi Rexa, David Guetta, teď v našem éteru, no a už po 18. hodině tady přivítáme hosty, budou to dva DJové, kteří budou hrát zítra tady na festivalu Beats for Love, ze kterého my vysíláme až do zítřejší 20. hodiny. Těšíme se na to, zůstaňte s námi, no a kdyby náhodou se nechtěli jít na festiák, kdybyste neměli kam dorazit a furt nevěděli, co s časem, máme tady pro vás takovej tip. Co zajít třeba dnes do Bijáku nebo zítra? Tady je aktuální novinka, kterou vám doporučuje Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi! Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
2: Well, you could tell me that once in a while.
3: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
2: We feel a very strong connection with you guys. That is so nice. Thank you.
4: Yeah.
3: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
4: Just to be clear. You, her, and me.
2: Yes.
4: Me too.
2: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

dust, all that I adored. Maximum muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
2: Před chviličkou odbyla 18. hodina, ladíme vás z festivalu Beats for Love. Tady Evropa 2, za chviličku naši DJové a hosté. Zůstaňte s námi.

0: Mladí vás Evropa 2, vy slyšíte nás přímo ze samotného srdce festivalu Beats for Love. To, co slyšíte za mnou, my říkáme vždycky jako pode mnou, nebo za mnou, to je hlavní stage, která už se rozjela, máme 10 minut po 18. hodině a já jsem vám slíbil hosty, jsou tady dva. DJ Michael C, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Toho znáte z naší sobotní Dance Extravaganzy, jeden z našich rezidentních DJů a další DJ, který společně s ním vystoupí zítra na festivalu Beats of Love, je Beats for Love a je to Matias Ozana, ahoj.
2: Čau, čau.
0: Kluci, mě by zajímalo a

0: Ale ty tracky dopředu třeba měsíc, pak jsme to asi 8krát změnili, no a nakonec jsme hráli úplně něco jiného. Tak teď už si vybereme každý svůj čas, pošlem si to k poslechu a...
1: Já bych to možná doplnil, když jsme si to posílali, nebo jsme měli aspoň tu tendenci si to poslat, teďka už si to ani nenapíšem pomalu. Takže dneska jsme to trošku se vrátili ke kořenům a aspoň jsme si poslali ty názvy.
2: Ano.
1: A takže víme zhruba.
2: A jak to vypadá, někteří DJové hrajou takzvaný ping-pong, že jeden pustí jeden song, druhý pustí druhý song a vlastně sledujou ty lidi, jako jestli je to dostává, jestli je hypeou a tak podobně, jak to je u vás.
0: Přesně takhle. Výjimečně třeba, když máme nějaký úplně strašně důležitý nápad, tak někdo dá dva, jo, ale jinak hrajeme po jednom.
1: A to se stane jednou za pět let, že má někdo takhle důležitý nápad, takže po jednom. Ale vím, že třeba to funguje u dramíkových DJů, kteří pustí vždycky dva, bo oni to míchají tak rychle, že bych si vlastně moc nezahrali, takže si dají po dvou vždycky třeba.
2: Kluci, jaký to je, co vás, nebo jaký je pocit, protože všichni posluchači, kteří nás poslouchají, to vidí z druhé strany. Oni přijdou, koukají na vás, vy hrajete, tak jaký pocit, jak to můžete jako říct do rádia, protože kdyby jsme byli v televizi, tak ukážeme záběr, jak to vypadá. Je to skvělý, já musím říct taky, že mám ten pohled rád, jak to je z vaší strany od vás?
0: Jako, jaký pocit to je hrát pro ty lidi? Přesně, je to samozřejmě naprosto úžasný kor, když vidíš, že to ty lidi baví. Myslím si, že třeba to zrovna na Beats for Love už máme nějakou základnu, která na nás docela chodí. Takže, protože hrajeme spolu už poměrně dlouho, tenkrát jsme to zkusili spíš jednou trošku ze srandy.
1: Hodně ze srandy.
0: A ono to mělo, dle všeho se to jako lidem líbilo, takže už od té doby hrajeme pravidelně a ten pocit je samozřejmě naprosto jako úžasný, pokud vidíš lidi před sebou a ty to strašně baví.
1: A navíc máme jako dost často takové ty dřívější časy, což znamená, jako, že startujeme, dalo by se říct, tu stage a za mě je to nejlepší pocit, když to startuješ, protože ti lidi přicházejí, což znamená, máš pocit, že furt plníš ten parket. Za mě daleko lepší čas, než hrát třeba poslední, kdy plynule ti lidi odcházejí domů.
2: Já jsem zase slyšel jinou teorii trošku, že vlastně ty producenti, kteří to dávají dohromady, takhle na začátek dávají ty DJ, který už jako nevydržejí kulturně, unavějí se, takhle opijou se a potom už nezvládají.
0: No, budeme to říkat takhle, já si bohužel myslím, že jsme spíš trošku starší a chceme jít spát.
1: Samozřejmě i tyto výhody to vlastní, což znamená, že si odehraš a pak už nemusíš se stresovat, ať nejsi moc opilej.
2: Možná, že nás někdo slyší a přemýšlí, jestli zítra dorazí na Beats for Love, samozřejmě jste zváni, ale než řeknete, v kolik hodin, kde budete konkrétně hrát, máme tady track, který se možná zítra objeví, nebo co jste
0: já
2: vybrali?
0: Já si myslím, že se možná objeví zítra. To je Mark Knight společně s dalšíma legendama, to je Dee Ramirez a Armand van Helden a jejich You.
1: No a já bych podotkl, že Mark Knight vlastně teďka hraje na House Europa.
2: On tady je konkrétně.
0: Ano, přesně, teď hraje asi 20 minut.
1: No, úplně mi vypadl ten název, tak se omlouvám. House Harmony Europa 2 Stage.
2: Ano.
1: A hraje tam právě teď, takže jako kdo by chtěl, kdo poslouchá, třeba vyráží, tak ať spěchá, protože Mark Knight právě live.
2: Možná i tohle zítra zazní tady na festivalu Beats for Love. Pojďme na to.
3: Užij si s námi Beats for Love on Air.

0: roku 2 Armin van Helden, Mark Knight. Mimochodem Mark Knight, který hraje na stejné stage jako oba dva DJové, kteří jsou právě v našem festivalovém studiu Evropy 2, tedy Michael C. a Matias Ouzana. Kluci, ještě jednou hezký podvečer vám.
1: Krásný den.
0: Tak my jsme tady, nebo já jsem mluvil o tom, že Mark Knight hraje na jedné ze stage. Vy tam budete hrát taky, je to Stage by Europa 2, jak se to přesně jmenuje, pamatujete si to?
1: House Harmony Square.
0: House Harmony Square by Europa 2.
1: Ano.
0: Je to u té velké, nádherné, chutné pizzerie, která je hnedka tady vedle tohoto celého areálu. Kluci, jak si užíváte, jak si užíváte letošní Beats for Love?
2: Já konečně si užívám Beats for Love.
0: No, proč si konečně užíváš? Já musím říct, že ty jsi byl vlastně v celém tom týmu, ještě minulý rok si tady jako dřel kůži, jak se říká, teďka si to užíváš.
2: No, už minulý rok to bylo takové pohodovější, ale ještě před minulý rok jsem měl na starost vlastně kompletně celý marketing, proto bych se pojmenoval za ostudu, že jsem si nezapamatoval ten název té stage, ještě když jsem mu tak jako pomáhal vymýšlet, tak úplně mi to vypadlo, takže stydím se normálně.
1: On trošku přehání, on vždycky jako hrozně brečí, jak toho má moc a tak, ale vždycky odpočíval, jezdil na vozejtku, jo.
2: Naopak, jako letos už si nestěžuju vůbec, že toho má moc. Je to naprosto v pohodě.
0: Kluci, zítra hrajete úderem 18. hodiny, pojďte si pozvat vaše fanoušky, kteří třeba ještě přemýšlí, můžou teďka jet autem, můžou jet někam na chatu a říkají si, sakra, zítra můžeme dorazit, protože
1: no,
0: zítra
1: konec přemýšlení, zítra v 18 hodin vás čekáme na Houseovém pódiu a budeme hrát to nejlepší, co jsme vybrali a možná to i změníme přímo na místě.
2: Je to tak, budeme improvizovat, budeme nasávat, když to tak řeknu, jakou
0: nasávat budete taky u toho?
2: Nasávat jako tu náladu do publika, jako samozřejmě.
0: I takhle to chodí.
2: Tak, přesně. A já bych chtěl říct, že někteří si jako upravují pracovní režim, aby na nás mohli dojít, takže nejsou žádné výmluvy, musíte přijít.
0: Ano, i my tady upravíme vysílání, aby mezi 18. a 19. hodinou jsme se přišli na vás podívat a podpořit vás naším tancem, i když já když začnu tančit, nevím, jestli tam ostatní jako...
1: Ne, musíš za rok trochu. Moc děkujeme, těšíme se zítra.
0: Tak, kluci, ještě co byste popřáli všem, kteří nás poslouchají, nejsou třeba tady na festivalu, ale začíná léto 2026.
2: No, užijte si ho, snažte si odpočinout a vzhledem k tomu, jaké byly vedra, tak zůstaňte co nejvíce hydratovaní.
1: Já bych dodal, abyste moc neodpočívali.
0: Abyste tančili.
1: Jezdili na kole třeba.
0: Tak chlapi, moc krát děkujeme Michael C. za sobotní den z Extravaganzu a jeho parťák, kolega, DJ Matias Ouzana. Kluci, děkujeme. Ať se vám daří a taky, hlavně jak to hraje.
1: Ahoj.
2: Díky, čau.
0: Purple Disco Machine In My Arms, to kluci vybrali speciální song, který jen tak na Evropě 2 neuslyšíte.

0: uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
4: Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

102 vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

DJ Avicii na Evropě 2 lehce po půl sedmé, posloucháte páteční vysílání, živě jedeme z festivalu Beats for Love, ale teďka to nebude o Beats for Love, teďka to bude o tom, že začíná víkend. Půl sedmá, mnozí z vás někam se chystáte, je to jedno kamkoliv, chystáte si možná nějakou grilovačku, chystáte posezení nebo nějakou oslavu, tak já bych chtěl zahrát písničku pro všechny, kteří chtějí naladit dobrou hudbou, tak jsem vybral něco, co se na pátek hodí prostě všema deseti. Erwin Fire, September 99, posíláme z Ostravy v remixu Fats and Small. Hezký pátek vám přejeme, s Evropou 2 to jsme my.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, máme 6:15, pátek 3. červenec. Za chviličku vám dám inspiraci, na co zajít třeba do Bijáku, protože dneska stále kina jsou otevřený, zítra samozřejmě taky, a kdybyste chtěli vidět nějakou novinku, tak můžete. No a abychom se naladili...
1: Evropa 2, vysíláme živě z Beats for Life.
0: Abychom se naladili na takovou tu festivalovou muziku a pohodu, tak jsem vybral Kaiga. Kaigo je naprosto skvělej. Konrad Svel a jeho single Firestone, který je prostě fenomenální. Na pátek ideální. Tak volume doprava. Pojďme užívat. Tady je vaše Evropa 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
2: Z naší strany nebudou.
3: A my s tím nezačneme.
4: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
2: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený!
4: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
2: On je totiž Turek. Co? Sakra.
4: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
2: Jo, jako jogurt. Pardon?
4: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
2: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
4: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
2: Sakra. Kdože?
4: Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 18+.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Devatenáctá hodina odbyla poslední 60 minut tady z Ostravy. Buďte s námi, tady je vaše Evropa 2. Hezký pátek, mám pro vás jednu specialitu. Evropa 2.

Hezký pátek vám přejeme z Evropy 2, 8 minut po 19. hodině. No a za chviličku budu mít pro vás jednu takovou specialitku, kterou normálně nepouštíme. Teď Måneskin, Tom Morello a pohodovej den z Evropa 2.

skvělej John Newman na Evropě 2 Love Again. Malinko jsme zaspomínali. My vysíláme i dnes ještě zhruba 45 minut z festivalu Beats for Love z Ostravy. No a já jsem si pro vás připravil takovou specialitku. Před chviličkou jsem vám to říkal. Mám tady takzvaný versus nebo bootleg. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. Tady na Beats for Love hraje mnoho různých DJů, hrajou svoji produkci. No a DJové se věnují taky bootlegům. Bootlegům neboli versusům. To je, že oni spojí třeba několik tracků dohromady. Většinou se to dělá z dvou až tří tracků. Versus by měl být z dvou tracků. Vezmou track jednoho interpreta, druhého interpreta, nějaký kapely nebo kohokoliv, zpěváka, zpěvačky, a dají dohromady a provážou ho a udělají z toho jednu písničku. No a když jsme tak trošku zaspomínali, tak si myslím, že na pátek úplně 100% ideální. Já jsem vybral kapelu, která taky zahrála tady u nás v České republice na festivalu. Je to kapela Prodigy, tu tady jistě představovat nemusím, a jejich single Smake My Bitch Up, a k tomu jistí DJové přidali ještě Eňu, takovou lehoškou, dá se říct, interpretku, která vždycky dojímala, a její písničky se hrály, když byla nějaká modní přehlídka svadebních šatů a nejen svadebních šatů, a její single, který se jmenuje Orinoco Flow. Takže versus vznikl následující, my si ho teďka pustíme a myslím, že na páteční večer se hodí na 1000000%. Tedy versus Prodigy versus Eňa a song, který se jmenuje Smake My Orinoco Bitch. Takhle to bylo nazváno a tohle už je pode mnou. Všimněte si ty rozdíly, Prodigy a Eňa dohromady. Je to skvělý. A teď už slyšíte ty Prodigy a i tu Eňu. Tak volme doprava a užívejte Evropa.

dá se říct, výborně provedeno. Tohle to dělají DJové ve studiích. Versus nebo mashup, jak chcete, Prodigy versus Enya s Make My Orinoco Bitch. To normálně na Evropě vy neuslyšíte. Tak jsme si to zahráli. Tak hezký pátek, pokračujeme posledních 40 minut. Dnes z festivalu Beats for Love, mimochodem zítra mezi 14. a 20. hodinou tady pro vás budeme taky. Tak užívejte stále hezký pátek a buďte i dál s námi s Evropou 2.

0: našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Evropa 2, to jsme si dali víkenda. Víkend začíná 19 hodin 32 minut. On už podle mě začal. Vy mě opravujete, začal, a to je samozřejmě správně. Posloucháte Evropu 2, my vysíláme z festivalu Beats for Love už od středy. Ještě zítra tady budeme mezi 14. a 20. hodinou. To, co slyšíte za mnou, tak to už je ta festivalová atmosféra, která se tady line z hlavního pódia. Za chviličku budou hrát Pendulum a další interpreté. Už to má za sebou Calvin Harris, tedy myslím to svoje vystoupení, ten byl ve středu, byl úplně geniální. Včera Rehab anebo Marshmallow, no a zítra stále ještě je možnost navštívit právě festival Beats for Love, kde si budete moci vyslechnout Alesa. Aleso nebude hrát úplně jako na konci celého festivalu, ale Aleso začíná podvečer. Kdybyste chtěli detailnější informace, mrkněte na beatsforlove.cz, tam se dozvíte víc a pojďme se naladit, protože Aleso, Tow Flow a Heroes je prostě skvělá věc. Mimochodem, Aleso společně s Calvinem Harrisem dali dohromady třeba tento song. Nevím, jestli si vzpomínáte a pamatujete si ho, já si myslím, že mnozí z vás určitě ano. A tohle to tady samozřejmě ve středu zaznělo, ale jestli zazní Heroes Alesa zítra, tak na to si musíme pár hodin počkat. Takže stále hezký pátek, posloucháte Evropu 2 a pojďme naladit atmosféru. Tohle je Aleso, Tow Flow a Heroes. We could be Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, my vám přejeme krásný pátek, to je podvečer. Doufám, že všude tam, kde posloucháte Evropu 2, je velmi příjemný. To, co slyšíte za mnou, tak je festivalová atmosféra. My vysíláme z Ostravy a teď mám pro vás poslední vstup. Takže kdybyste chtěli cokoliv, my to pro vás zaznamenáváme i s obrazem. Mrkněte na náš Instagram, který se jmenuje e2.cz, mrkněte na Facebook, ten se jmenuje Evropa 2, anebo na naše stránky evropa2.cz. Já se v tuhle chvíli loučím, přeju vám hezký pátek. Doufám, že si užijete ten dnešní večer, ať jste kdekoliv, ať jste s kýmkoliv. No a my se přihlásíme opět zítra. Budeme mluvit o tom, jak vypadal dnešní večer tady, budeme mluvit o tom, jak třeba lidé se na ten páteční večer vymodili a tak podobně. Prostě tu atmosféru vám chceme přinést všude tam, kde posloucháte Evropu 2 a nemůžete třeba na žádným festivalu být. Takže ať jste na chatě, ať jste kdekoliv, ať jste třeba někde v restauraci, v autě, když cestujete, šťastnou cestu přejeme. Pokud vám začíná dovolená, tak jenom si ji užívejte. My vám přejeme pěkný pátek, 3. červenec, lehce před 20. hodinou, no a zítra ve 14 hodin se odsud opět přihlásíme. Mimochodem, Evropa 2 i zítra pro vás bude vysílat živě od 7. hodiny ráno, protože je sobota, od 7. hodiny ráno z Prahy. Mějte se nádherně, pohodovej den a užívejte si to. A jenom bych chtěl říct, máme vás rádi. Tak hezký večer s Evropou 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí. Evropa 2. 88.

s Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

muzyka. David River. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já, ty vole, já, na první stranu. Já vás miluji vás.
2: Ale víš co?
1: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
1: Ahoj.
0: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: 2 vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.
1: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Max

přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Dopoledne jako odpoledne.
1: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Filip Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.